0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Rádio.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Zažijte Zoo Praha jinak.
3: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
2: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
3: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
4: Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
1: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
0: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
0: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
0: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
0: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
0: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky. CZ.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Česko loni investovalo do výzkumu a vývoje 43,3 miliardy korun. Ukazují to nová data Eurostatu. Meziročně se jedná o zhruba 10% nárůst, což představuje 10. nejrychlejší tempo v Evropské unii. Země se díky tomu zařadila na 16. místo v žebříčku. Španělská vláda ode dneška nařídila zavést hraniční kontroly v případě spojů s Itálie. Oznámilo to ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Seuty minulý týden. Fotbalisté Liberce zvítězili ve třetím kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0 a připravili nováčkovi soutěže první porážku v soutěži. O výhře Slovanu rozhodl po hodině hry slovenský záložník Patrik Dulaj. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu. Dneska jsou na programu další tři zápasy. Teplice Plzeň, Zlín Bohemians a Mladá Boleslav Sparta. A teď už jdeme k nám do regionu.
7: Na Ohradě ode dneška nejezdí tramvaje. Provoz je omezený v části křižovatky kvůli obnově vodovodního řadu, a to ve směru Palmovka spojovací. Opatření se týká linek 5, 31 a 39. Omezení potrvá do pátku 28. srpna. Více na webu DPP. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
9: Hezké ráno, počasí pro dnešní den jasno až skoro jasno, maximální denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia a na jižní Moravě až 30.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Krásné dobré ráno, s vámi už Lea, Filip dneska někde asi spinká. Každopádně nejsem tu sama, kolegyně Iva je tady s náma taky, tak doufám, že se máte krásně. Tak napište, kdo vstáváte, odkud nás posloucháte na 777-937-777. Dneska tady bude spousty dobré muziky a hlavně dárečky, a to vy máte rádi. Co bychom pro vás neudělali? Každopádně víkend startuje právě teď, 6:02, dáme si YouTube, ať máme krásný den. Tak co takhle Beautiful Day letí právě teď za vámi. Tak hezké ráno.
10: Hit Radio City.

Hezké dobré ráno. Tak co? Jaký byl Mareček? Velkolepý. Podle toho, i co jsem viděla na Instagramu, tak 70 tisíc lidí na Letné včera vidělo stage, která stála víc než, řekněme si, jackpot ve Sportce, a český pop má konečně svůj Wembley moment. Co si budem? Takže máte tam nejmodernější vizuály za miliony a pak Marek sedne ke klavíru, pustí video se 70-letým párem, co se drží za ruce. A to je prostě ten jeho recept. V tom je jedinečný. On vám nejdřív vypálí oči laserem a pak vás rozpláče příběhem, který by mohl být o vašich prarodičích, babičce, dědečkovi. No a 70 tisíc lidí tam nešlo jen na koncert. Šli si pro potvrzení, že i takový obyčejný kluk ze Šumavy může ovládnout Prahu. Ta energie 70 tisíc lidí v jednom kotli byla silnější než jakákoliv pyrotechnika. A Marek tam stál, sám dokonce přiznal, že měl fakt strach, jestli to lidi přijmou, ale ta euforie byla vzájemná. Takže gratulace obrovská. Já si pamatuju, když jsme s Markem spolu chodili na konzervatoř, to byl takový mladý, nespělý kluk a dneska 70 tisíc lidí na Letenské pláni. Neskutečný, tleskáme, gratulujeme, jsme rádi, že jsme jako Hit Radio mohli být u toho. Dejte vědět, jak se vám koncert líbil a kdo jste nebyl, tak si Marka dáme živě z Edenu právě teď.

jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné.

pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít

písničku jsem složil proto, aby jsme roztančovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz!

0: Krásné dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, a my se podíváme, čím je dnešní den 8.8.2026 významný. Tak dneska je ten koček, tak prosím vás, pohlejte nějakou svoji kočičku a no, tohle bych měla říct asi až po 22. hodině, ale je to lidský, známe to všichni, tak prosím vás, pánové hlavně, dneska je den ženského orgazmu, jo? Tak jestli nejste single a máte nějakou svoji drahou polovičku, anebo vlastně jak single, můžete být single, máte třeba nějakou kamarádku na jisté potřeby, tak prosím vás, dneska se nám, ženám, pověnujte opravdu více. A to mě teď taky napadl jeden vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi ženským orgazmem a výplatou? Výplata většinou přijde, i když se šéf moc nesnaží. Hezké ráno.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně, s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: děti a rodiče. A taky prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Vitrálien City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Konrad, Firestone a Hit Radio. Dobré ráno. Od mikrofonu s vámi Lea, až do 13. hodiny uděláme si to dneska hezky a dáme si teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Zpěvák Marek Ztracený včera večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo více než 70 tisíc fanoušků. Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na letenské pláni. Zajímavý případ řeší naši sousedi. 33-letá žena se vydala v Polsku na veřejné koupaliště do vody s netradičním doplňkem. Měla kolem sebe ovinuté dva hroznýše královské. Na místě zasahovala policejní hlídka a ženě teď hrozí opletačky z úřady. A pozor na podvodníky. Zhruba 50 rodin v Itálii zažilo nemilé překvapení poté, co dorazili na místo své dovolené. Místo luxusního hotelu v městečku Cesenatico na ně ale čekala jenom kancelář pojišťovny. Žádná dovolená, která byla už samozřejmě zaplacená, se tedy nekonala. Případ převzala italská policie.
0: Děkujeme moc a my pokračujeme v ranní porci skvělých hitů. Co takhle? Snídaně u Tiffanyho. A nebo teď už Taylor Swift.

Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
6: On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Řecká policie popřela předchozí zprávy médií, že na ostrově Zakynthos se v posledních týdnech stal vyšší počet znásilnění turistek. Píší to řecká média. Policie tvrdí, že obdržela od května 3 oznámení o znásilnění, které začala prošetřovat. Zadržela přitom 2 podezřelé. 17-letá vodní slalomářka Valentína Kočířová se stala v E-finálu juniorskou mistryní Evropy na kajaku. Lucie Vaculová byla těsně čtvrtá. Další čeští reprezentanti včera na medaile v kajakářských kategoriích nedosáhli. A teď se jdeme podívat, co je u nás nového.
8: Prahou projde duhový průvod, vyrazí v poledne z Václavského náměstí. Trasa pochodu vede přes náměstí Republiky a Staromák do Pařížské na nábřeží, odkud pak vyrazí dál na Štvanici. Tam bude program pokračovat do 10 večer na 5 pódiích. Policie upozorňuje na lokální omezení aut i MHD. Z Prahy Lucia Daňková.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
10: Jasno až skoro jasno, maximální denní maxima v Čechách 24 až 28 a na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné dobré sobotní ráno, minutku po 8. 8.8. Něco hezkého si přejte. Říká se, že se dnešním dnem otevírá jakási lví brána. Víte, prosím vás, někdo něco o tom? Klidně mi napište, jestli na tyhle věci věříte. Dejte vědět a já vám pošílám další skvělý hity. Co třeba Hugh Grant anebo Sam Feld, Jonas Blue právě teď.
11: Hit Radio City.

8 minutek po 8 hodině. To je krásný. 8 hodin 8 minut. Teď si opravdu musíme něco krásného přát, přátelé, kamarádi. Doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne, protože já tady pro vás mám opět příběh, který napsal sám život. A že já tyhle příběhy prostě miluju. To nevymyslí ani ten nejlepší scénárista. Tak tohle je příběh, který vrací víru v lidi, i když se odehrává mezi odpadky. Italská důchodkyně si totiž koupila los, vyhrála téměř 1 000 000 korun a pak ho prostě hodila do koše. Já nevím, asi úplně vypnul mozek v tu chvíli. Ale v Římě mají popeláře s rentgenovým zrakem, protože dva chlapy si při vysypávání kontejnerů všimli něčeho, co svítilo mezi starými novinami. No a místo, aby si ty peníze nechali a koupili si třeba nové auto nebo odletěli někam na dovču, tak dohledali majitelku podle adresy na vyhozené obálce vedle losu. A pak prostě jenom zaklepali na dveře a podali paní papírek za 1 000 000. Chápete to? Tohle je prostě důkaz, že lidé, kteří mají nejmín peněz, mají často ten největší a nejkrásnější charakter. Jo, kéž by tohle fungovalo fakt u každého z nás, co? Hezké dobré ráno, hrajeme dál skvělou muziku.

0: Moje jmenovkyně Leony, Don't Worry z Eteru Hitrádia, ta druhá od mikrofonu, hezké dobré ráno, s vámi Lea. Nezapomeňte, že dneska budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a taky tady pro někoho z vás budu mít voucher na 3000 na Garmin a taky takový další dáreček. Prostě dobře pozorně poslouchejte, protože dneska toho bude opravdu hodně, k tomu skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát. Buďte s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Teď už ranní update s Ivou právě teď. Ranní update.
1: Dobré ráno, jsou tady krátké zprávy. Média spekulují, že dnes je ten velký den. Dnes by si mohl hvězdný fotbalista Ronaldo říct ano se svou dlouholetou přítelkyní Georginou. Místem konání by měla být ženichova rodná Madeira. Obřad má hostit starodávná katedrála ve Funchalu. Oficiální datum ale stanovené nebylo, takže kdo ví. Pondělí není oblíbené. Výzkumy ukázaly, že je to den, kdy u spousty lidí stoupá hladina stresového hormonu kortizolu. Řeklo by se, že na vině je nástup do práce po víkendu. Zajímavé ale je, že stejné výsledky jako pracující měli taky lidé v důchodu. A přidáme ještě jeden zajímavý objev. Určitě jste minimálně jednou slyšeli, že po černém pivu rostou ženám jejich vnady. Tomuto předpokladu věří každý pátý Čech. Věda má ale jasno, v černém pivu prý není žádná látka, která by růst poprsí jakkoliv ovlivnila.
0: Ivuško, děkuji za tuhle zprávu, protože tohle mi přesně říkávala moje babička ze Slovenska. Leonka, pij to černé pivo, budeš mít také cecíky. No a já si říkám, že měla asi pravdu, protože zrovna mě příroda teda opravdu nadělila. Takže děkuji za tuhle skvělou zprávu. A dámy, kdo z vás to má podobně? Kdo žil taky v takovémto přeludu, že když pijete černé pivo, tak to poprsí bude o něco větší.

0: Hezké dopoledne, krásné ráno. To bude vlastně dopoledne za pár minutek po 9. hodině, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety a máte se na co těšit. Do té doby Shakira a její Zuu, nebo taky Red Hot Chili Peppers, Joan Osborne a taky Shabuzi, spousty skvělých hitů. To je krásný, takhle, 8.8. sobota. Jo, za chvilku to začne, září, prázdniny a Vánoce, ale nebudu vás ještě strašit, buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropu dále sužuje sucho a příští týden se to nemá zlepšit. Většina kontinentu bude pod vlivem mohutných tlakových výší. Nadprůměrně teplé a suché počasí tak bude ve velké části kontinentu pokračovat. Velmi pravděpodobná je také další vlna veder. 8108, tolik lidí se od začátku roku do poloviny prázdnin nakazilo boreliózou. Počet jejich případů v Česku extrémně vzrostl. V červenci přibylo v průměru 90 nakažených každý den. Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Platí, že čím dříve člověk klíště vytáhne, tím je riziko přenosu nemoci menší. Místo, kde bylo přisáté, je dobré vydezinfikovat. Pokud nemoc propukne, musí se léčit antibiotiky v řádu několika týdnů. Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání třetího kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5 a 6-4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botik van den Zandschulp z Nizozemska. A teď už jdeme k nám do regionu.
10: Od dnešního do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice. Důvodem je pravidelná údržba a servis technologií. Zároveň probíhá oprava výtluku na pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava je kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněna do ulice k Barandovu. Z Prahy Lucia Deňková.
11: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
12: Pro dnešní den jasno až skoro jasno, nejvyšší denní maxima 24 až 28, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
12: Hezké dobré dopoledne 8.8. Něco krásného si přejte, dělejte všechno to, co máte rádi a pokud možno, poslouchejte naše Hit Radio. Před námi je Pink se svou dcerou a nebo taky David Guetta, tedy Swims a Tones and I a jejich hit Gone, Gone, Gone. A abych nezapomněla, budeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak dobře a pozorně poslouchejte. Hezkou sobotu.

Hezké sobotní dopoledne, 9 hodin 8 minut aktuální čas. S vámi Lea, tak doufám, že se máte krásně. Podle toho, co nám píšete, tak asi máte. Nevím, jestli to taky někdy vnímáte, ale máte ten pocit, že si Češi jezdí na dovolenou hlavně stěžovat? Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila opět další kuriozní stížnosti. A opravdu jsou to stížnosti nás Čechů. Tak třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar.

Nebo dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí prostě někdo měl říct, že se tohle může stát. Já nevím, ale já mám pocit, že už jsme možná jako Američani. Nebo opravdu prostě dá si někdo takovou tu práci a napíše takovouhle stížnost na pojišťovnu. Lidi, proberte se. Pojďme si dát jedno z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Strašně jsem milovala toho bubeníka. Tři sourozenci. Zack Taylor a no, a teď vůbec nevím, jak se jmenuje ten, koho jsem milovala, ale jsou to brákové Hanson a jejich Mbap právě teď. Už vím, Izak se jmenoval.

0: Minutka po čtvrt na deset, aktuální čas, a nám se tady bude roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volejte 800 937 937. A dneska mám dobrou náladu, takže já vám chci dělat radost. A několikanásobnou radost, protože nejenom ruleta, ale ještě další dárečky tady pro vás máme. Takže volejte 800 937 937 právě teď.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Zažijte Zoo Praha jinak.
7: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
6: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
7: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Legendární rock set právě teď doznívají z éteru Hit Rádia a my jdeme pro někoho z vás roztáčet narozeninovou ruletu. A ptám se, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady je Lenka z Horního Slavkova.
0: Zdravíme, Leni, tak kdo pak má ve tvém okolí narozeniny?
1: Narozeniny bude mít 10. srpna naše vnučka Lenička.
0: Vnučka Lenička, kolik jí bude let?
1: No, 14.
0: Kolik?
1: 14.
0: 14, tak to je takový ten rok před tou první hranicí dospělosti.
1: No,
0: jak
1: no,
0: se říká, i když člověk občanku už dneska může mít od miminka, že? Co si budem?
1: Ano, ano.
0: Dobře, no tak, no tak jo, Leni, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem narození vaší vnučky. A to datum je přesně jaké?
1: 10.8.
0: 10.8. už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Ten nám vyfiltruje tři hudební ukázky, určitě už to dobře znáš. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak roztáčíme kolo. Teď nebo až potom? Řekni si.
1: Tak teď.
0: Jsi si jistá?
1: Jsem si jistá.
0: Tak jdeme na to. Skorpioni.
1: Skorpioni. Jdeme dál, jdeme
0: dobře,
1: dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Justin Bieber, Love Yourself.
1: Taky ne.
0: Taky ne. No tak, hele, automaticky, pokud nás posloucháš, no, budeme hrát tu třetí, tak ano, jdeme na to.
1: Jdem do toho.
0: Popový král, Michael Jackson. Jasně. Tak co, vyšlo
1: tak dobrý,
0: to?
1: Dobrý, super, vyšlo to.
0: Trefili jsme se.
1: Trefili, trefili.
0: Tak teď máš ten správný čas, aby si mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to, Leni.
1: Tak, naše milá vnučko Leničko, my ti přejeme svým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, hodně štěstíčka ve škole, ať si to šlapte jako do dneška a jinak posíláme všichni velkou pusu.
0: A kdy bude oslava?
1: My nevíme, protože oni jsou teď v Egyptě na dovolený.
0: Takže... Aha, takže krásně si užívají. Nevadí, tak o to víc se bude těšit, protože my tady samozřejmě máme další nezapomenutelný zážitek. Je to od Allegrie firmy na zážitky. Každopádně, nevím, jestli to bude konkrétně pro vaši vnučku, ale možná si to užije manžel, někdo z okolí a tak podobně, protože tady máme střelbu zážitkovou, zbraně, vystřílet se na terč, zažít adrenalin v podobě střelby a tak podobně. Takže doufám, že ve svém okolí to uplatníte, že vám to udělá radost.
1: Já bych
0: radost.
1: Řekla, že jo, určitě.
0: Neraduje se muž, který byl před chvilkou na telefonu?
1: Možná taky, ale vnučka taky střílí na zahradě, na chalupě, takže...
0: Jasně, tak si to zažijete všichni dohromady.
1: Přesně, přesně.
0: Leni, vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Michaela Jacksona posíláme teď za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Krásný víkend, ahoj.

0: Clarkson, Because of You, právě teď z Eteru Hit Rádia. Doufám, že užíváte toho dnešního dne, že se máte krásně, protože my tady pro vás budeme mít ještě něco. Po 10. hodině rozhodně buďte u toho s námi a taky samozřejmě spousty skvělých hitů, skvělé muziky, Daša, Krištof nebo Freddie Mercury, tak si na to počkejte za moment, hrajeme pro vás.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: A Iva Jurečková šťastná. Střídání času bude asi pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýše dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď. Nové instrukce od sebe poprvé oddělují powerbanky a zařízení s vestavěnou baterií, typicky profesionální kamery a velké notebooky. K těm můžete mít po předchozím schválení dopravce stále až dvě náhradní baterie s kapacitou do 160 hodin. Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázali jenom Německo. Teď míříme k nám do regionu.
5: Na Ohradě ode dneška nejezdí tramvaje. Provoz je omezený v části křižovatky kvůli obnově vodovodního řadu, a to ve směru Palmovka spojovací. Opatření se týká linek 5, 31 a 39. Omezení potrvá do pátku 28. srpna. Více na webu DPP. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
7: Počasí pro dnešní den: jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
7: Krásné sobotní dopoledne, díky, že stále posloucháte Hit Rádio, protože nás čekají zase dárečky pro vás, skvělé hity, dobrá nálada, pozitivní energie. James Arthur nebo Avril Lavigne právě teď.
8: Hit Rádio

James Arthur Impossible a my se jdeme podívat, jestli někdo z vás náhodou nechystá nějakou tu veselku. Říká se, že Češi zase milují svatby, jen se nám za ně

ale nechce utrácet zlaťáčky chechtáčky. Tak jestli chystáte veselku, tak schválně porovnejte svůj rozpočet s průměrem. Aktuálně za ní v průměru dáváme asi 70 tisíc korun, což mi teda přijde zase docela málo na svatbu. Záleží, o kolika počtu lidech je a tak podobně. Nejčastěji přišetříme na kapele, berete si DJe a světe div se. Na svatební noci. Chápete to? To mi vysvětlete, jak chcete šetřit na svatební noci, pro boha. To jako šetříte za pokoj, nebo já nevím, za pyžamo, nebo šetříte za sebe, partnera, partnerku. Je fakt, že na spoustě svateb, kam mě třeba pozvali, tak mohli novomanžela nebo novomanželku klidně v noci pohodit někam na mes, jak byl, no, jak se to řekne, společensky unavený, ne? Dejte vědět, jak je to u vás, jakou máte zkušenost a já vám samozřejmě posílám další skvělou porci skvělých hitů. Temper City, Self Aware, anebo taky Alexandra Stern a Mr. Saxo Beat. Tak hezkou sobotu a díky, že posloucháte Hit Radio.

0: Rádio s vámi, minutku po čtvrt na 11. Hezké sobotní dopoledne. Prosím vás, venku horko, všichni máme rádi melouny, tak opatrně s melouny. Ukázalo se, že mají úplně stejně povzbudivé účinky, teď bacha, jako Viagra. Fakt, nekecám. Takže pokud si jich fakt přejíte, tak pánové, já si myslím, že můžete mít docela velkou potíž, ne? I když říkám velkou, tak prostě velkou, myslím nepohodlně velkou potíž. A každopádně dámy, je mi teď jasné, že spousty z vás právě připsala na svůj nákupní seznam meloun a nejlépe třikrát.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Texa, Faithless, New Relation. Co, moji milí, jaký byl Mareček? 70 tisíc lidí, 10 kilometrů kabelů a jeden klavír, který se vznáší nad Letnou. Já nevím, co si o tom myslíte vy, každopádně Marek ztracený. Si splnil sen a já mu to neskutečně moc přeju, protože postavit na Letné pódium téměř z 2300 tun železa, to už není koncert, to je stavební povolení tady na malou čtvrť v Praze třeba. Tak mi dejte vědět, jaký byl třeba váš největší zážitek, protože podle toho, co jsem měla možnost sledovat na sociálních sítích, jak jsem zmiňovala, nebyla jsem se podívat, protože jsem odbavovala tady ve studiu a potom jsem šla zpívat jinam. Každopádně, podle toho ale, co jsem viděla na sociálních sítích, tak ten létající klavír, bože, to mě úplně uchvátilo. Vidět chlapa s pianem, jak se vznáší nad 70-tisícovým davem, je prostě takový ten kýč, který v roce 2026 všichni potřebujeme prostě vidět. A pak je takový, tady taková ta lidskost, co jsem zaregistrovala, kde Martina Pártlová prý stopla show kvůli kolapsu v davu a ukázalo se, že těch 70 tisíc lidí nejsou jenom čísla v tabulce prodejů. Ale v tom obrovském mraveništi stačil jeden jediný signál a všichni udělali místo záchranářům, aby se pomohlo tomu potřebnému. To je pro mě prostě taková ta největší show celého večera. I taková ta lidskost prostě, která se dneska vidí fakt málo. Akor takhle na sociálních sítích. Takže Martino, jsi naprosto skvělá. No a že jste tam vlastně mezi těmi tunemi železa vzájemně se nepošlapali, tak to je asi úplně nejvíc. Jste prostě skvělí. I podle toho, co jste psali už ráno, tak jste si koncert neskutečně užili. A vy, kteří jste tam nebyli, nesmutněte. Já vám Marka alespoň teď posílám z éteru Hitrádia. Jeho novinku Obuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Imagine Dragons, Follow You.
1: Nezapomeňte nás sledovat na těch sociálních sítích, že jo? A hlavně tady v éteru Hit Rádia. Hrajeme vám skvělou muziku s vámi, Lea, krásné sobotní dopoledne, 8. srpen. A já tady opět mám pro někoho z vás dárečky. Tentokrát značka Garmin. Určitě vám to něco říká, v minulosti už jsme vám něco rozdávali. Tak každopádně už za chvíli dáme některým z vás takový krásný balíček přímo od značky Garmin. Originální merch a taky poukázku za 3000 korun na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin. A pozor, to není všechno. Dostanete ještě voucher na předplatné Outdoor Maps, což je vlastně na 12 měsíců na celý rok, a s předplatným získáte přístup k široké nabídce prémiového mapového obsahu z celého světa. Úplně ideální pro vás, kteří milujete přírodu a hodně cestujete. Tak prostě stačí jenom se dovolat k nám na rádio a vyhrát. Nic z vás jiného to nestojí. Mít trošku štěstíčka na své straně. Každopádně můžete tuhle apku používat napříč svými Garmin zařízeními, které taky tyto mapy podporují. Hodinky, navigace, prostě veškerý sortiment. A dokonce ty mapy obsahují množství vrstev, satelitní snímky, reliefní stínování, takže si vždycky můžete dobře naplánovat svou trasu a víte, co vás čeká a nemine. Tohle tady všechno pro vás mám. Takže jakmile uslyšíte výzvu, abyste volali, bude to v rámci hitu na přání k vaření, tak volejte. A já vám slibuju, že už to bude za chviličku, po 11. hodině. Jdeme za to, takže si nás dejte na maximální hlasitost, ať vám to neunikne. A balíček Garmin čeká na někoho z vás. A víte co? A rozdáme rovnou ty balíčky dva. Takže počkejte, čekejte a za chvilku, jo?

0: sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto!
2: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Umělé inteligenci využívané v bankovnictví nevěří 34% Čechů. Naopak pocit bezpečí při využití AI meziročně vzrostl ze 17% na 24%. Vyplývá to z nového průzkumu. Největší prostor AI zatím má tam, kde může zrychlit obsluhu, usnadnit orientaci ve službách anebo pomoci s běžnými požadavky. U citlivější témat zůstává pro klienty důležitá možnost obrátit se na člověka. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán včera v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters s odvoláním na pákistánské ministerstvo zahraničí. Dohoda by měla podle ministerstva prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Po včerejší předehrávce mezi zbrojovkou Brno a Libercem má dnes první fotbalová liga na programu další tři zápasy třetího kola. Pražská Sparta se před odvetou v lize mistrů v Lyonu představí od 20 hodin v Mladé Boleslavi. Dosud 100% bilanci se pokusí udržet Teplice, které přivítají trápící se Plzeň. Od 17 hodin se bude hrát ještě zápas Zlín Bohemians. A teď se podíváme, co je u nás nového.
10: Prahou projde duhový průvod, vyrazí v poledne z Václavského náměstí. Trasa pochodu vede přes náměstí Republiky a Staromák do Pařížské na nábřeží, odkud pak vyrazí dál na Štvanici. Tam bude program pokračovat do 10 večer na 5 pódiích. Policie upozorňuje na lokální omezení aut i MHD. Z Prahy Lucia Daňková.
11: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
12: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 30 stupňů Celsia.
13: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: Hezké sobotní dopoledne, 4 minutky po 11. Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Takže napište si na 777-937-777, co chcete slyšet, anebo taky volejte na 800-937-937. A kdo se dovolá jako první, tak dostane Garmin balíček.
13: Hit Radio City.

0: Shaggy, Rayvon, Angel, taky Hit Radio, moje maličkost a vy naši posluchači 10 minutek nebo 11 minutek po 11. Což znamená 11, zase si něco hezkého přejte, třeba nějaký hit na přání k vaření. A k tomu nějaký dáreček od nás, co vy na to? Co takhle značka Garmin? 3000 poukázku na nákup jakéhokoliv zařízení a pozor, k tomu taky voucher na předplatné Outdoor Maps. Máte se na co těšit, je to na 12 měsíců, takže pokud chcete slyšet svůj oblíbený song z Eteru, volejte právě teď 800 937 937 a já beru někoho z vás do Eteru. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Jirka.
0: Ahoj, Jirko, odkud voláme? Odkud voláme?
1: Z Ostravy.
0: Z Ostravy, no tam neslyšet ten přízvuk. A co děláme v Ostravě dneska?
1: Teďkom jsem přivez dceru z táboru akorát po týdnu a žena vaří.
0: Žena vaří, co bude dobrého?
1: A nějaký řízeček s bramborovou kaší.
0: Ježíš, moje nejoblíbenější jídlo, to musím za vámi až do Ostravy, jsem se teď tak drze pozvala.
1: Klidně, můžeš, není problém.
0: Tak já sednu na to rychle pendolino a balím za vámi.
1: Tak.
0: Prosím tě, prozrať nám, co by si rád slyšel z Eteru Hit Rádia.
1: Ale já bych si dal něco od Máry ztraceného.
0: Něco od Máry, a takže nebyli jste včera na Letný, jo?
1: Bohužel vám to nevyšlo, no.
0: Teda, a co dáme?
1: Asi to nechám na tobě.
0: To je to nejhorší vždycky, co mi můžete tady udělat, ale já mám od něj ráda strašně dvě lahve vína, což je taková rychlá
1: pecka,
0: tak bychom si ji mohli dát. No a každopádně, ty, když jsi se dovolal takhle první, tak víš, co dostáváš?
1: Vím.
0: A co to bude? Co? Řekni.
1: Poukázka 3000 na produkty Garmin.
0: Ano! Znáš značku Garmin, která se specializuje
1: na... Jasně, zrovnám na ruce jich hodinky.
0: No tak to je skvělý, takže víš, že mají hodinky
1: rodina,
0: pro každého děti, vrcholoví sportovci, potápěči.
1: Takže perfektní úplně.
0: No tak skvělý, tak ty dostáváš nejen poukázku na 3000, originální merch, ale dostáváš ještě voucher na předplatné na Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Tak podle to je úplně super.
0: Podle toho, co říkám, co děláte, výletujete a tak podobně, tak to určitě uplatníš.
1: Jo, tak to je úplně perfektní.
0: No tak děkuju. Naprosto skvělý, tak já mám radost, vydrž mi hlavně na telefonu, ať taky víme,
1: jasně,
0: kam ten balíček od Garmin poslat a samozřejmě Máru ztracenýho ti posílám právě teď. Tak ahoj!
1: Ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz.

0: Nico Santos, který dneska slaví 28. narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Happy birthday! My pokračujeme dál, hrajeme vám hity na přání k vaření. Napište si o váš song na 777-937-777 a nebo taky dobře vyčkávejte, jakmile uslyšíte. Ještě jednou, že vám řeknu, volejte, zapište si číslo 800-937-937, protože tahle výzva přijde dneska ještě jednou a někomu z vás rozdáme Garmin poukázku v hodnotě 3000 korun a taky outdoor maps na 12 měsíců, takže se máte na co těšit, je to takový voucher, takže prostě jenom dobře pozorně poslouchejte naše Hit Radio. Tady nám napsala Lenka o Justina Biebera, tak slibuju, že bude i s Kidem Laroyem Stay, anebo Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
7: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: kavagorila.cz.
1: Praho, pozor! Největší rodinný mejdan ve městě je tady! City Picnic na Ladronce s Hitrádiem City, Miraj, Richard Krajčo, Bobík a skvělý program pro děti a rodiče. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin, Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, Hit Radio s vámi o 11:30 v sobotu 8.8. a opět tady něco pro někoho z vás máme. Já mám vždycky takovou radost, když vám my můžeme udělat radost. Nejenom to, že vám zahrajeme hit na přání k vaření, takže už teď promýšlejte, co chcete slyšet z éteru Hit Radia a ještě někomu z vás dáme dáreček. Protože, jak jsem zmiňovala, soutěžíme tady se značkou Garmin o poukázku a originální merch v hodnotě 3000 korun. A pozor, není to úplně všechno, protože tady pro vás máme ještě Outdoor Maps Plus, což jsou prémiové mapové podklady do kompatibilních Garmin zařízení, takže v jednom přeplatném na 12 měsíců získáte detailní mapy celého světa, které můžete používat v hodinkách, turistických navigacích, stejně jako v autě, nebo třeba na motorce, nebo na nějakým elektrokole, třeba prostě kdekoliv. Takže tohle tady všechno pro někoho z vás máme a jako bonus zahrajeme hit na přání k vaření. Takže kamarádi, vyťukávajte číslo 800 937 937, právě teď chci slyšet někoho z vás v éteru Hit Rádia. Tak jdeme na to a já se ptám, halo, halo, koho máme na telefonu? Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo, ano, ano, ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Péťo, odkud voláš?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Peťulko, co ti zahrajeme? Co ráda posloucháš?
1: Jejda, poslouchám toho strašně moc.
0: Jejda, neznám.
1: něco třeba od Shaggyho.
0: Od Shaggyho, to jsme hráli před chvilkou. Hráli jsme Angel.
1: Tak něco od Báry Polákové třeba.
0: Od Báry Polákové, tu jsme taky hráli. No, tak do třetice, pojď.
1: A ten u Chlebovou.
0: Koho?
1: A to je na Chlebová. Včera jsme byli na koncertě, ta je boží.
0: Tak to tady taky asi nemám, to tě nepotěším ani do třetice.
1: Tak, asi něco vyber za mě.
0: To je asi taky ta nejhorší volba, ale dobře, protože dneska je prostě krásně, tak já nevím, tak tam dáme třeba Cool Gang, já je mám strašně ráda. Celebrate, jo, máš to ráda?
1: Super. Ano, ano, super.
0: Dobře, tak už to tady chystám. A jestli si nás dobře poslouchala, tak víš, že tady rozdáváme krásný balíček od značky Garmin, originální merch a poukázku na 3000 na nákup jakéhokoliv zařízení Garmin, takže můžeš vybrat i něco pro někoho ze svého okolí, protože oni mají třeba chytré hodinky pro každého, děti, sportovce, nás dospěláky, potápěče a tak dále. Cestujete?
1: Cestujeme, cestujeme, ano.
0: Znáš značku Garmin?
1: Znám, moc dobře.
0: Tak ještě jako bonus dostaneš Outdoor Maps na 12 měsíců.
1: Úžasný.
0: Což je úplně skvělý.
1: Boží,
0: jo,
1: boží.
0: Outdoor Maps Plus, to jsou prémiové mapové podklady po celém světě. Můžeš prostě cestovat a užívat si krásy přírody. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam tenhle dáreček od značky Garmin poslat. No a samozřejmě song Cool the Gang Celebration posíláme za tebou. Je něco, že by si chtěla pozdravit někoho skrz Ether Hit Radio, nebo...
1: A si úplně všechny, a hlavně logopedy, chtěla pozdravit. Zvládnete tohle super počasí.
0: Dobře, tak se měj krásně a ahoj!
2: Vyrážíte v létě do hor, na kole kolem rybníků nebo na feraty do zahraničí? S Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin.cz

0: Vltava!
1: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Zažijte Zoo Praha jinak.
1: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
0: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
1: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Obchod Albert včera informoval o tom, že z prodeje stáhl rýžovou kaši. Produkt privátní značky řetězce měl totiž při laboratorních testech nevyhovující výsledky. Jedná se o výrobek Nature's Promise Bio Baby rýžová kaše s jahodami a malinami. Zákazníci mohou zboží vrátit a dostanou peníze zpět. Důchodci si od ledna přilepší. Starobní důchody by se mohly plošně zvednout asi o 300 korun, což by ale znamenalo nejnižší valorizaci za posledních 10 let. Ve hře je proto i dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. O konečné podobě přidání důchodcům koalice už jedná. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Speciální demoliční bagr dnes od rána opět pokračuje v rozebírání vyhořelé výškové budovy v někdejším továrním areálu ve Zlíně. V demolici by měl bagr pokračovat celý den. Připomeneme, že budova začala hořet 9. července. Hasiči požár likvidovali téměř 2 týdny. V budově měli sklady či zázemí firmy Vasky, Alpine Pro, skupina Paketa provozující službu zásilkovna a nebo firma Equator Cycling. A teď už se jdeme podívat k nám do regionu.
7: Od dnešního do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice. Důvodem je pravidelná údržba a servis technologií. Zároveň probíhá oprava výtluku na pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava je kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněna do ulice k Barandovu. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Hezké dobré sobotní odpoledne, pár minutek popolední 8.8. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše dobré obědy. My vám k tomu budeme hrát do 13. hodiny s vámi Lea, tak pokračujeme a nezastavujeme. Hezkou sobotu.
9: Hit Radio City.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
0: Si náladu.
1: Hit Radio City.

0: Krásné sobotní odpoledne, nechte si chutnat, pokud si pochutnáváte na těch svých sobotních obědech. Dobrou chuť. Každopádně důležitá informace. Říká se, že frčí mladší partneři. Je to jakási nová studie z Británie. Opět to říkají jakýsi
1: vědci.
0: Jo, víme, jak to je, že většina lidí, a to i žen, radši randí s někým mladším. U mužů to bylo 60%, u nás žen 51%, což docela překvapilo, protože dosavadní výzkumy říkali, že my ženy hledáme spíše starší muže. Nevím, jak je to u vás, klidně dejte vědět. Starší ženy prý často považovali mladší partnery za přitažlivější, pokud nevypadají vyloženě nezrale, že jo? Takoví ti zajíčci. Takže pokud vás někdo rozesměje a chce vás vidět zítra znova, tak je úplně jedno, prosím vás, kolik mu je let. Teda dokud mu není 19 a nestuduje gympl, že jo? Tam to končí. Pokud jste si ještě nenašli toho pravého nebo tu pravou, tak nezoufejte. Podívejte se třeba na Madonu, že jo? Tam má zajíčka. Nebo Cher, to je prostě legenda, královna. Tam má taky zajocha. No, tak jak je to u vás? Dejte klidně vědět, a nebo to probereme úplně do detailů, že se třeba zítra tomu pověnujeme ještě víc. Možná se ten váš totiž, nebo vaše, jenom ne.

0: Sobota běží jako po másle, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. A kdo jste včera byl a zažil letenskou pláň Marka Ztraceného, tak vám gratuluju, protože to bylo naprosto boží. Jen podle těch videí soudím, protože já jsem opravdu musela být tady ve studiu, abychom to pro vás odbavovali. Včera jsme byli s vámi živě i na letenské pláni. Každopádně, přátelé, mrkněte na náš Instagram Hit Radio. Tam máme krásné sestřihy, videa, i když je mi jasný, že sociální sítě jsou toho úplně plné. Tak budeme rádi, když nás budete sledovat, budeme rádi, když budete sledovat i nás moderátory. Tak prosím vás, Hit Radio, tam dejte takovej to follow nebo palec nahoru na Facebooku. A když budete chtít, tak Lea Giongiosi, a to follow vám samozřejmě vrátím. Strašně ráda, protože co je víc než vy, naši posluchači. Teď už další skvělá muzika. Buďte s námi.
1: Hit Radio City. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
5: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat, ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
4: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
5: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohra, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
4: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
5: Nabídneme vám například chatky nebo k ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: schválně, jestli pak děláte i něco pro sebe. Jestli si vybíráte třeba kam chodit do fitka, tak já mám pro vás úplně skvělý tip. Co takhle Form Factory, což je vlastně největší síť fitness a dokonce i wellness, kde si odpočinete v České republice s více než 30 pobočkami u nás po celých Čechách. Nabízí moderní posilovny, to určitě znáte, kardio, funkční zóny, taky relaxační zázemí se saunami a dokonce přes 40 typů studiových lekcí, což já mám teda strašně ráda, chodím na pilates anebo na nějaký takový ten posilovací body pump, jak se říká, tak si užijete i skvělý fitness zóny, skupinové lekce, služby osobních trenérů, wellness, regenerační zóny a tak dále, jenom se mrkněte na web formfactory.cz a hlavně taky je skvělý to, že se zaměřují na kvalitní zázemí, moderní vybavení a širokou nabídku služeb, které lidem pomáhají zařadit pohyb jako přirozenou součást každodenního života. Prostě Form Factory určitě 100% doporučujeme všema 10. Já jsem opravdu začala cvičit, chodím do Form Factory, do jedné z poboček, tak třeba se potkáme i spolu a dáme si nějaký ten bench, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: odpoledne 8.8. Jak jsem říkala dneska ráno, něco hezkého si přejte, protože se otevírá jaká Silví brána. Já si potom musím ještě něco počíst, přečíst, inspirovat se a něco si přát a poslat to tam nahoru, jak se říká, že jo. Každopádně, kamarádi, užijte si co nejskvělejší den podle svých představ a já se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Byla s vámi Lea, užívejte si soboty a zítra ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Fit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pražský okruh je v obou směrech uzavřen mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Důvodem je údržba v tunelech. Objízdná trasa vede obousměrně přes ulici k Barandovu a jižní spojku. Omezení má skončit až zítra v poledne. A na jižní spojce počítejte s kolonami mezi Barandovským mostem a magistrálou v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
4: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Prahou prochází duhový průvod, kterým vrcholí festival Prague Pride. Tisíce účastníků v poledne vyrazili z dolní části Václavského náměstí a míří na Štvanici. Na průvod dohlíží stovky policistů i antikonfliktní tým. Kvůli akci je nutné počítat s dopravními omezeními. Týká se to jak automobilové dopravy, tak některých linek MHD. Na včerejší koncert Marka Ztraceného na Letné dorazilo podle pořadatelů přes 70 tisíc fanoušků. Ztracený jim během dvouhodinového vystoupení nabídl většinu hitů ze své 18-leté kariéry. Mezi diváky převládaly ženy a dívky. Marek Ztracený je prvním českým hudebníkem vystupujícím na letenské pláni. Sucho letos tvrdě zasáhlo české zemědělce. Kvůli jedné z nejslabších úrod za poslední desítky let hrozí zdražení některých potravin, kterých se to může týkat, přiblíží ekonom Lukáš Kovanda.
14: Musí se lidé připravit pochopitelně na možné výkyvy v oblasti ovoce a zeleniny. Co se týče obilovin, tak tam ta úroda bude nejhorší za 14-15 let. Také další plodiny typu máku budou velice skoupé.
1: Podle Kovandy má zdražit také nafta, do které se přidává biosložka z řepky. Její úroda bude totiž nejhorší za posledních 20 let. Tenista Jakub Menšík v Montrealu postoupil do osmifinále. Ve třetím kole na turnaji Masters porazil Francouze Atmana 7-5 a 6-4. Připomenu, že dříve do osmifinále v Montrealu postoupil i Jiří Lehečka.
15: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Dnešní odpoledne zůstane v Praze jasné až polojasné, teploty do 29 stupňů, zítra naměříme až 33.
0: Hit Radio City.
16: Dominiku, děkujeme, s vámi už Tomáš Kočárník, dneska 8.8., tak si něco přejte. Je to blbost, určitě to nevyjde, ale pokus je zdarma.

Tohle byla Shakira, s vámi Hit Radio City a typicky, jako vždycky v tento čas sobotu, se jdeme mrknout na přehled akcí v Praze o tomhle víkendu. Můžete mrknout třeba na Pražský hrad, je tady speciální prohlídka interiéru a to až do dnešních 16 hodin. Normálně se na tahle místa nedostanete, takže toho klidně využijte. Je tu taky něco pro milovníky Harryho Pottera, protože na Letňany dorazila obrovská putovní výstava. Jsou tady k vidění autentické rekvizity a taky originální kostýmy. Takže pokud víte o někom, kdo Harryho Pottera hltá, tak tady vám říkám, že bude jako Alenka v říši divu. No a kdybyste chtěli vyrazit do pražské zoologické zahrady, ale za tmy, tak tady probíhají speciální večerní prohlídky. Můžete mrknout na jejich webovky, tady se dozvíte víc. Přespat u zvířat tam bohužel nemůžete, to vás nenechají. Vím to, zkoušel jsem to, teď už Offspring.

Na Hit Radio City Cyril a jeho Stumbling In. Krásnou sobotu, dobří lidé. Dneska máme mimo jiné 8. srpna a to je, moji drazí pánové, Mezinárodní den ženského orgazmu. Ano, což je takové, jak to říct, MDŽ pro nadržené. Moji milí muži, pokud je na vás moc vedro nebo z různých důvodů nejste schopni dneska dostát tomuto dni, zkuste alespoň květinu. Nebo ještě, ne, nebudu to říkat, květina jako plán B je skvělá. Tady už pro vás Coldplay a jejich Vivada. No, víte, co myslím? Jo. To je zase mezinárodní den, co?

0: Špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Stipka, Benji, se jejich společný hit o lítání, tady u nás v éteru Hit Radio City. Léto nám pokračuje, no a stejně tak nám pokračuje úmorné vedro. Je to divný, že jo? No, proč je to divný? Protože jsou mezi námi lidé, dokonce ve vládě, kteří klimatickou krizi ukončili, a to jednou tiskovkou. A pořád je vedro. Na druhou stranu například i sucho a vysychání řek má v sobě něco pozitivního. No jako fakt. Senzaci teďka řeší na vyschlé řece Dunaj, kde se díky suchu na dně řeky ukázaly nacistické poklady z druhé světové války. Neuvěřitelný objev a tak vidíte, pozitivní zpráva během sucha. Tedy pozitivní zpráva pro všechny, kdo mají rádi nacismus a nacistické sběratelské kousky. Co si budeme ve veřejném prostoru a v médiích na denní bázi najdeme i u nás takové nadšence, že jo? No nic. Nezapomeňte na přednost zprava, volume do

0: Ray s hitem Where is my husband tady u nás na Hit Radio City.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ano, a s novým týdnem se nám do vysílání vrátí i náš oblíbený City Quiz. Každý všední den po 10. hodině dopoledne pro vás máme další soutěžní kola a tentokrát budeme rozdávat lístky na super koncert. Sindl X dorazí do Riegerových sadů už 18. srpna a právě díky nám, protože jsme nejlepší, to je jasný, se na tuhle akci můžete dostat úplně zdarma. V City Quizu pro vás máme v novém týdnu každý všední den dva lístky zdarma. Tak můžete zkusit svoje štěstí vždycky po 10. hodině na Hit Radio City.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City.
0: No ale ten pracovní týden je až za dlouho, teď nám jede víkend a my už jdeme zase hrát. Slovo si vezme Miles Smith a jeho Nice to Meet You. Hezkou sobotu a díky, že jste s námi.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
9: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
1: Hit Radio City.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City 13 hodin a 47 minut. K tomu za 5 vteřinu 48. A teďka Pinka Natrus. Přátelé, moji milí, ať dneska děláte cokoliv, pracujete, nepracujete, jste někde u sluníčka nebo uklízíte, gruntujete, doufám, že se máte pěkně. Z logických důvodů je to lepší, než se mít na prd. Uznávám, že to nebyla hluboká myšlenka, ale vnímejme to jako pokus. Za chvíli už si dáme nejnovější zprávy, abychom vás tak nějak při té sobotě doinformovali. Teď ale dáme prostor našim dalším hitům. Za malou chvíli bude Kateřina Marie Tichá, no ale teďka jedna z nejlegendárnějších kapel vůbec. Tohle jsou Linkin Park na Hit Radio City.

0: Hit s názvem Pouštní růže a legendární spolupráce Sting a Čep Mami na Hit Radio City. Za chvíli budou dvě hoďky, se mnou ve studiu už je zpátky Dominik a právě teď mrkneme na pražské silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, na jižní spojce silný provoz mezi Barandovským mostem a magistrálou, zdržení v obou směrech kolem 10 minut. Dlouhou kolonu máme hlášenou taky na magistrále od úrovně Žitné ulice ve směru na Florence. Zdržíte se také v Novopatské ulici směrem do Kbelské a uzavřena je část Pražského okruhu, k tomu více řeknu ve zprávách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
2: Aplikace Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražský okruh je mezi exity 3 a 15 obousměrně uzavřen. Omezení má skončit až zítra v poledne. Důvodem je pravidelná údržba a servis technologií v tunelech Lohkov a Cholupice. Objízdná trasa vede obousměrně přes ulici k Barandovu a jižní spojku. Na okruhu se teď o víkendu mají také opravovat výtluky u křížení s dálnicí D5 ve směru na D1. Střídání času by mělo pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas má do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Vyplývá to z návrhu nařízení, které bude schvalovat vláda. Změna času měla v Evropské unii skončit v roce 2019. Státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Americký federální odvolací soud nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby byl projekt schválen kongresem. Prezident Spojených států uvedl, že se odvolá k nejvyššímu soudu. První fotbalová liga dnes nabídne 3 zápasy 3. kola. Od 17 hodin se budou hrát utkání Zlín Bohemians a Teplice Plzeň. Duel Mladá Boleslav Sparta má výkop v 8 večer.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V noci se v Praze ochladí na zhruba 16 stupňů, na okrajích města až na 13. Zítra nás poté čekají znovu tropické teploty až 33 stupňů. Bude převážně jasno, večer až polojasno.
2: Hit Radio City.
0: Tomáš Kočárník s vámi, je tu další slunečný den, tak se nezapomeňte namazat. Samozřejmě myslím krémem, nebo jak chcete.

Voda byl hit Dreams, s vámi hit Radio City a přátelé, dneska spoustu lidí dělá lásku a spoustě lidem se zvedá krevní tlak. Je tu Prague Pride. Dneska je mimo jiné v Praze omezena doprava, protože jde tudy hlavní průvod, a to z Václavského náměstí až na Štvanici. Tam by podle programu měl dorazit nějak kolem 15:30, záleží, jak bude Praha zacpaná a jak jdou rychle. Česko je země univerzálního názoru na všechno, takže ten univerzální názor je samozřejmě na téma Prague Pride v pohotovosti. Někdo tomu fandí, někdo se přidá, někomu je to jedno a někdo je tím samozřejmě pohoršen. Já bych na tomhle místě popřál lásku všem. Úplně všem, ať souhlasíte, nesouhlasíte, ať jdete, nejdete, vnímáte, nevnímáte, lásku všem. A věřte mi, celý rok trpíme v Praze zácpou dopravní nebo střevní. Dneska ji zařídili lidi s hromadou barev, co se prostě baví. A věřte tomu nebo ne, to je ta nejlepší varianta zácpy ze všech.

0: Damiano David a jeho Next Summer, s vámi taky Hit Radio City. Další letní hit za námi. Vedra jsou zpátky, takže doufám, že to zvládáte. Ať s klimatizací, s pokrývkou hlavy, s větrákem nebo s pivem v ruce. Osobně myslím, že kombinace všech těchto věcí je naprostý ideál, ale nás už teď čeká zpěvák, kterého si budeme moct brzy užít naživo. A pozor, zdarma! Život je krásný i na konci světa. Povíme si o tom víc později a máte se na co těšit. Teď ale kapela Krištof a jejich Život je krásný. Snad i pro vás na Hit Radio City.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Zažijte Zoo Praha jinak.
7: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
6: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
7: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.

0: děti a rodiče. A taky Prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Čtvrtek 20. srpna po 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Vitrarium City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mario G na Hit Radio City. No a přátelé, je za námi další pracovní týden bohatý na bizarní události ze světa i z domova. Jako vždycky to bylo veselé, lidi jsou vtipní, co si budem, a tady je přehled těch nejlepších událostí za posledních pár dní. Tokijští úředníci si kvůli vedru oblékli kraťasy. Kolegyně to znechutilo. Jako sorry. Já bych těm kolegyním doporučil den v České republice během léta. Až by viděli naše muže do půl těla s ponožkami v sandálech, hned by doma mluvili jinak. Druhá zpráva. V Satalicích vznikla nová cyklostezka. Zatím končí v poli. Na pokračování se čeká. Jako takhle. Znovu, jsme v České republice, máme metro, které končí v poli, tím bych se netrápil. No a na závěr ještě jedna zpráva z Asie. Pilot Malaysia Airlines byl zatčen. V kufru měl přes 70 tisíc pilulek extáze. Jako 70 tisíc. To je komplikace, chápu. Na druhou stranu, pokud by pak spolikal alespoň třetinu těch pilulek, bez problému by se mohl dostat domů po vlastní ose. To se stanete sami sobě letadlem.

0: Jonas Blue a JP Cooper na Hit Radio City a milí řidiči, zastropování cen je fuč, takže se stalo to, co se dalo čekat, ale my pro vás máme řešení. Je to tak, jmenuje se to Dokonalá desítka a je to naše hradíky, které můžete natankovat, aniž byste se museli dívat na účtenku, a to s hrůzou v očích. Je to tak, žádný problém, každý pátek od 24. července do 28. srpna, vždycky mezi 12. a 15. hodinou, hrajeme o nabitou tank kartu Orlen, a to v hodnotě 10 000 korun. Princip je jednoduchý, zaregistrujete se na výzvu moderátora, dostanete se do vysílání, odpovíte na 10 otázek s čísly od 1 do 10, no a za každou trefu vám na kartu přistane tisícovka. No a když uhodnete všech 10, berete plnou desítku. Klidně to zvládnete i za volantem, samozřejmě pokud máte handsfree, protože havarovat kvůli výhře za benzín, to by byla fakt ironie. Takže nezapomeňte s námi hrát každý pátek až do 28. srpna, vždycky v odpoledním vysílání mezi 12. a 15. hodinou, kde vás čeká naše dokonalá desítka. No a tady už vás čekají další dokonalý hity. Teď Gary Halliwell, It's Raining Men.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

One Republic, s vámi Hit Radio City a prosím vás, včera to bylo. Včera se to stalo. A tenhle ten svět byl lepší než ten. Marek Ztracený dobil Letenskou pláň. 70 tisíc lidí natřískáno, fronty jak na mandarinky za socialismu, no prostě hudební událost roku. Pokud jste tam včera byli, tak vám to jednak tiše závidím a druhak, pokud budete něco přidávat ještě na sociální sítě, klidně nás tam označujte jako Hit Radio City, my budeme jenom rádi. A pokud byste chtěli vidět takové ty speciální reportáže, nejenom z našeho vysílacího studia, které bylo na místě, tak od toho máme hromadu materiálů přímo na našich chlubítkách, tedy na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Tady už jdeme na další víkendový hity. Teď si slovo vezme Zara Larsson. Hezkou sobotu!

0: Hudební legendy, tohle byla Nirvana na Hitradio City, teď už nás ale čeká naše informační okénko, doprava, zprávy a počasí. Slovo si bere zpátky Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí až do zítřejšího poledne počítejte s uzavírkou Pražského okruhu mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objízdná trasa vede obousměrně přes ulici k Barandovu a Jižní spojku. Na Jižní spojce počítejte s kolonami mezi Barandovským mostem a magistrálou v obou směrech a zdržení hlásíte také v Novopatské ulici ve směru do Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Zahraj si minigolf v Europarku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
3: Hezkou hru.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmamuzem. Dobré odpoledne. Mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem od úterý nepojedou tramvaje. Omezení potrvá do 28. srpna. V příštím týdnu navíc od úterý do neděle, vždy mezi 8. a 16. hodinou, nebudou tramvaje jezdit ani mezi náměstím Bratří Synků a vozovnou Pankrác, respektive Pankrácí. Dopravní podnik v případě obou výluk zavede náhradní autobusy. Podrobnosti najdete na webu dpp.cz. V Holešovicích vedle parku u vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem. Radnice chce k jeho zřízení použít přístavní hranu u areálu Port 7, kterou nedávno získala. Podle starosty 7. městské části Jana Čižinského by se koupaliště mohlo otevřít do 3 let. V Česku letos extrémně vzrostl počet případů lymské boreliozy. Od začátku roku do poloviny prázdnin se nakazilo více než 8100 lidí. V předchozích letech se počty nakažených v prvních 7 měsících roku obvykle pohybovaly kolem 1500 až 2000 případů.

0: Nejvíce nemocných hlásí Středočeský a Jihomoravský kraj. Čeští hokejisté do 18 let v závěrečném utkání na Hlinka Grecky Cupu prohráli se Švýcarskem 1-5, na turnaji obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 3 porážek a 1 výhry. Přehrát dokázali pouze Německo.
1: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Zítra bude v Praze převážně jasno, večer až polojasno a čekají nás tropické teploty. Naměříme 31 až 33 stupňů.
2: Hit Radio City. Tolik Dominik a nejnovější zprávy. S vámi taky Tomáš Kočárník a Lidé pražský. V Praze bylo zase veselo. Řekneme si víc, je to fakt Smoghouse.

Rehab s hitem In My Head na Hit Radio City. No a jak jsem slíbil, jdeme na událost týdne. Tento týden totiž bylo v Praze opět veselo a samozřejmě to bylo na Smíchově. V místním obchodním centru jistý muž navštívil veřejnou toaletu. Na tom by nebylo nic divného. Šel si potom umýt ruce, což ho šlechtí, to nedělá každý, ale nebylo mýdlo. Což je drsný a muže to evidentně naštvalo a rozmlátil zrcadlo. On dal prostě pěstí tomu zrcadlu, které okamžitě prasklo. Jak velkou žluč a naštvání v sobě musíte mít, že když dojde mýdlo, tak rozbijete zrcadlo. Nebo třeba z jiného pohledu to můžeme vzít, že ten muž je tak velký optimista životní, že prostě počítal s tím, že na veřejných záchodech je mýdlo. Jako já bych byl překvapený, kdyby spíš tam to mýdlo bylo. No každopádně, policie už po muži pátrá a hrozí mu pokuta přibližně 15 000 korun. Je z toho boží video, můžete kouknout na internet. Ale jako chápete to, ten muž neměl na záchodě mýdlo a rozbil zrcadlo násilím. Umíte

0: Asi největší hudební legenda v historii. Vůbec, kompletně nejvíc. Přátelé, tohle je Michael Jackson tady u nás na Hit Radio City a jeho Give It To Me. Mimochodem, Michael Jackson spal v hyperbarické koboře. Jo, čte se to takhle, hyperbarická komora. No, protože věřil, že mu to pomůže zpomalit stárnutí. Takže technicky vzato trávil noci jako astronaut připravující se na let na měsíc. Vlastnil šimpanze jménem Bubbles, kterého bral s sebou na turné a dokonce ho naučil jíst příborem u stolu. No a na svém ranči Neverland měl vlastní horskou dráhu se zoologickou zahradou. Protože proč mít jenom bazén, když můžete mít rovnou celý zábavní park, že jo? Musím se nadechnout. Ale nedělejte se. Každý chtěl někdy vlastní zoo. Pak jsme si pořídili děti a už nebyl čas. Jdeme na další hity, teď Eva Farná a Miraj. Díky, že nás ladíte.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Hledáte místo pro školení,
4: konferenci
3: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
4: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
3: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
4: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: části tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Luis Capaldi na Hit Radio City. No a minulý týden jsem tady mluvil o tom, že vláda chce zrušit 9. třídy. Pamatujete si tohle téma? Jo? No tak už to zase neplatí. Ano, Andrej Babiš obrátil a zrušení 9. tříd už není na stole. Sice to dřív hájil selským rozumem, ale tak co? Andrej Babiš teďka je sice na dovolené, ale i tak na dálku na nás působí jako takový ten strejda, co se objeví a zásobuje vás sbírkou naprosto geniálních nápadů do života, které někde pozbíral, aby mu pak došlo, že je to blbost. Andrej Babiš často zapomíná, pořád tedy ne natolik, aby zapomněl, že je na dovolené a kam se má vrátit, ale pokud to bude takhle pokračovat, tak je vlastně trošku možná otázka času, kdy Karlu Havlíčkovi začne říkat paní Kadrnošková a bude si myslet, že je

0: Lenny Kravitz, dámy a pánové, právě teď u nás na Hit Radio City máme přesně 15 hodin a 40 minut k tomu. On je fakt borec, já tomu zanechat doznít. Jestli patříte mezi ty, co milují filmy, ale kina vám mezi tím tiše pořád mění celý program bez vašeho vědomí a vy se v tom absolutně nevyznáte a nemáte přehled a nevíte, na co jít, případně na co nejít, žádný obavy. Přesně od tady toho důvodu tady máme profesionála, jmenuje se Ivo Alač, je to můj kolega a jako každý týden ve stejný čas přebírá mikrofon a má pro vás naši tradiční rubriku Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City.
2: Když jsme letos na festivalu v Karlových Varech konzultovali program, tak se mě ptali známí, jestli mají jít na hořké svátky. A já jim na to řekl, že to je jeden z těch slabších kousků slavného španělského tvůrce, ale že i slabší Almodovár je pořád lepší než většina dalších filmů. No a to samé jsem teď tedy zopakoval pro vás, když hořké svátky teď vstupují i do naší širší kinodistribuce. Podobně jako jiný film promítaný už letos ve Varech, dokument Dvě deci tuše.
3: Já jsem udělala jako...
2: Je to v podstatě další důkaz toho, jak české dokumenty letos ovládly festival. Cenu diváků dostala Bára Basiková, Heleny Třeštíkové a jen těsně v závěsu o jednu setinku v hodnocení byl portrét Roberta Richardsona od Jany Hojdové, pro mě vůbec nejlepší film, který jsem letos v lázeňském městě viděl. Obou se ještě letos naštěstí v kinech dočkáme. No a v top 10 se držel i ten film Ester Geislerové o jejím tatínkovi, který je tedy ode dneška k vidění i jinde. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Alanis Morissette s hitem Crazy tady u nás na Hitradio City. Za chvíli třeba Scooter. Máme 15 hodin a 50 minut k tomu. A teď jenom rychlá taková info připomínka. Praha o víkendu zavřela dva tunely na okruhu, takže se alespoň na chvíli vyrovná šance, když neuvíznete v koloně na magistrále, uvíznete na objížďce kolem Lochkova. Já mám občas někdy pocit, že tohle město si vede statistiku, kolik metrů silnice dokáže najednou udělat nefunkčních. A když se tam tak koukáme, tak letos opravdu útočí na rekordní sezónu. Každopádně na tuhle uzavírku myslete, pokud je to váš směr, ať už frčíte kamkoliv, tak vám přeji šťastnou cestu, pevný nervy, v klidu, v pomalu, ono se to nezblázní. No a tady už slíbený další hity. Hezkou sobotu.

0: Za 2:04 tady Rudimental a Ella Henderson s jejich společným hitem Alibi na Hit Radio City. Jdeme informovat nejdřív ze silnic, je tu se mnou zpátky Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, Pražský okruh, je v obou směrech uzavřen mezi exity 3 Vestec a 15 Lochkov. Objízdná trasa vede obousměrně přes ulici k Barandovu a jižní spojku. Omezení má skončit až zítra v poledne. Na jižní spojce stále máme hlášené zdržení mezi Barandovským mostem a magistrálou v obou směrech a v Novopatské ulici zůstává kolona ve směru do Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Festival Prague Pride vrcholí. Desítky tisíc lidí se dnes zúčastnili duhového průvodu z Václavského náměstí na ostrov Štvanice. Tam festival pokračuje. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně dohlíželi na pražský průvod stovky policistů a antikonfliktní tým. Praha 10 přišla s další novinkou v oblasti digitalizace úřadu. Na svých webových stránkách spustila inteligentního chatbota, který lidem usnadní hledání informací a komunikaci s radnicí. Nový virtuální asistent je k dispozici 24/7. Sucho letos tvrdě zasáhlo české zemědělce. Kvůli jedné z nejslabších úrod za poslední desítky let hrozí zdražení některých potravin. Kterých se to může týkat, přiblíží ekonom Lukáš Kovanda.
7: Musí se lidé připravit pochopitelně na možné výkyvy v oblasti ovoce a zeleniny. Co se týče obilovin, tak tam ta úroda bude nejhorší za 14-15 let. Také další plodiny typu máků budou velice skoupé.
1: Podle Kovandy má zdražit také nafta, do které se přidává biosložka z řepky. Její úroda bude totiž nejhorší za posledních 20 let. Pentagon zveřejnil další dokumenty o pozorování neidentifikovaných létajících objektů. Jedná se o už pátou várku dokumentů, videí a vizualizací souvisejících s UFO a dalších podobných jevů. Videa ukazují například záhadnou kouli svištící nad obytnou oblastí na Blízkém východě a záběry černé koule vznášející se nad Tichým oceánem.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V naší metropoli se v noci ochladí na zhruba 16 stupňů, na okrajích města až na 13. Zítra nás pak čeká až 33 stupňů, bude převážně jasno, večer až polojasno.
0: Hit Radio City. Dominiku, děkujeme, tolik nejnovější info. Krásnou sobotu vám přeje i Tomáš Kočárník a prosím vás, Praha vás dokáže pořád překvapit. Hit Radio. Za malou chvíli vám to dokážu, teď ale už pro vás máme další hity The Calling nebo Ed Sheeran. Díky, že nás ladíte a krásný víkend všem.

Shape of you. Asi nejúspěšnější hit od Eda Sheerana a že je u něj z čeho vybírat. Shape of you na Hit Radio City. No a věděli jste, že Praha má ztráty a nálezy? A je to boží! Přátelé, fakt oficiální ztráty nálezy Prahy existují a tady je přehled věcí ztracených za posledních 6 měsíců. Prsní implantát, mačeta, ukulele, psací stroj, pedalboard nebo otisk chrupu. Jo, to myslím vážně. Nejčastěji to lidé zapomínají ve tramvajích, autobusech, prostě v městské hromadné dopravě. Takhle, jako může mi někdo vysvětlit, jak někdo ztratí pedalboard? Prosím vás, to je to obrovský surfařský prkno, větší než můj kolega Kuba Urban. A někdo to ztratí. A upřímně, když se vrátíme ještě jednou k tomu seznamu těch věcí, jestli někomu v MHD vypadnul prsní implantát a slyšíte to teď, tak se nestyďte a normálně si od něj najděte paragon. No jako to je na reklamaci, nejsem expert, ale tohle se fakt dít nemá.

0: Verona s hitem Hey Boy na Hit Radio City. Jinak tohle je hit z roku 2011 a i takhle dokážou znít ryze české kapely. No ale my už teď jdeme na vítěze Eurovize z roku 2021, tedy o 10 let dopředu, a současně kapela v letošním roce potvrdila hromadné zasnoubení. Pro vaši představu, prostě se všichni rozhodli si sebe vzájemně vzít. Pokud vám to přijde divný, tak bych rád připomněl, že je to rocková kapela. Tohle je v pohodě, dělají se horší věci. Pro jednou si dáme jejich pomalejší hit. Maneskin a jejich The Lonelist na Hit Radio City. Díky, že jste s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Praho, pozor! Největší rodinný mejdan ve městě je tady! Na Ladronce s Hit Rádiem City, Miraj, Richard Gajčo, Bobík a skvělý program pro děti a rodiče. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. Úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Taylor Swift, s vámi taky Hit Radio City a Donald Trump má zase smůlu. Odvolací soud mu zakázal pokračovat ve stavbě tančírny v Bílém domě. Pokud máte pocit, že je blbost v Bílém domě cokoliv stavět, protože je to historická památka a dědictví, tak samozřejmě máte pravdu. Ale Donald Trump má trochu jiné uvažování než vy, má vlastně jiné uvažování než zbytek světa. Má vlastně vůbec nějaký uvažování? No každopádně, tančírna v Bílém domě asi nebude, ale Donald Trump se bude ještě odvolávat k nejvyššímu soudu, protože to je důležitý, takže ještě nevíme, jak to celé dopadne, v Americe je aktuálně možné všechno. Ale já osobně si myslím, že by normálně nebylo špatný tu tančírnu v tom Bílém domě postavit. Představte si takové americké Stardance v Bílém domě. Bude tam tančit samozřejmě Donald Trump, současně se bude tančit o sochu Donalda Trumpa, Donald Trump bude v porotě, která se bude jmenovat Porota Donalda Trumpa, a teď velké napětí, kdo by to asi celé mohl vyhrát a stát se nejlepším tanečníkem na světě.

0: Tohle byla Eva Max, s vámi taky Hit Radio City a léto nám pokračuje, což znamená, že pro vás máme další City Picnic.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: Poslední šanci máte chytit tenhle letní vlak, než odjede úplně. City Picnic Hit Radio City se blíží ve velkém finále a to poslední, tedy ten největší, který vůbec budeme mít, bude ve čtvrtek 20. srpna v parku Ladronka. Po Žlutých lázních a Parukářce je tohle definitivně poslední šance, kdy máte příležitost zažít tu naši letní sérii naživo a jako vždycky máme to nejdůležitější pravidlo, vstup je zdarma. Na pódiu se nám tentokrát vystřídá sestava. Zahraje kapela Miraj, dorazí Richard Krajčo, roztančí to taneční škola La Tropical, pobaví improvizační show Komikadze. No a na svoje si přijdou úplně ty nejmenší díky Bobíkovi a kamarádům. Takže, ať už jste fanoušek rockového kytarového sóla nebo tříletého prcka, co chce vidět plyšáka na pódium, prostě je to akce pro každýho. Vemte deku, dobrou náladu a my se na vás budeme moc těšit. Rodina, kamarádi, je to jedno, je to poslední naše velká letní akce, náš letní koncert pod širým nebem. 20. srpna Ladronka zadarmo. Léto skončí teda ještě za dlouho, ale tohle bude tečka za létem jako hrom. Tak nezapomeňte zapsat do diářů, budem se na vás těšit.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku. Už 20. srpna na Ladronce.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
1: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Robin Schulz a Fastboy, s vámi taky Hit Radio City, krásný odpoledne všem. No, další společná hoďka se nám pomalu a jistě blíží ke konci. Za malou chvíli už pro vás budou nejnovější zprávy, ale teďka tady máme dnešního oslavence. Přesně dneska, tedy 8. srpna, je mu pouhých 28 let a už dokázal dobít hudební svět. Tak si ho jdeme užít. Všechno nejlepší, tohle je Shawn Mendes.

0: Tohle byla Leonie a i Don't Worry na Hit Radio City. Za chvíli už si dáme další pecky, teď ale je tu informační okénko. Jako první Dominik a doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolem 5 minut se zdržíte v Novopatské ulici ve směru do Kbelské. Na jižní spojce jsou kolony mezi Barandovským mostem a magistrálou. Při cestě s směrem na Smíchov počítejte s přibližně 10 minutami navíc. Ve směru od Barandáku je to zhruba 5 minut. A část pražského okruhu je neprůjezdná. K tomu více řeknu ve zprávách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Zažijte Zoo Praha jinak.
5: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
4: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
5: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražský okruh je mezi exity 3 a 15 obousměrně uzavřen. Omezení má skončit zítra v poledne. Důvodem je pravidelná údržba a servis technologií v tunelech Lochkov a Cholupice. Objízdná trasa vede obousměrně přes ulici k Barandovu a jižní spojku. 55 příměstských vlaků City Elephant, které jezdí v Praze a středočeském kraji, má mít moderní kamerový systém. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících, prevence kriminality a omezení vandalismu. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
7: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami, 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
1: Kvůli vytíženosti vlaků je možné k instalaci odstavit vždy jen jednu soupravu City Elephant. Ve všech 55 má být kamerový systém do podzimu příštího roku. Na pondělí připadá Světový den lvů, v Zoo Praha se ale bude slavit už zítra. Kromě komentovaného setkání u lvího páru je připravený i pestrý program u divadla Archa. Součástí budou tvořivé dílny, kvízy o ceny a taky přednášky. Začíná se v 10 hodin. První fotbalová liga má dnes na programu 3 zápasy třetího kola. Dva z nich začaly už teď před chvílí, konkrétně se jedná o duely Teplice Plzeň a Zlín Bohemians. V 8 večer má pak výkop utkání Mladá Boleslav Sparta.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Zítřek do Prahy přinese tropické teploty, v maximech čekáme 31 až 33 stupňů, bude převážně jasno, večer až polojasno.
6: Hit Radio City.
0: Dominiku, díky, tady pořád Tomáš Kočárník, za chvíli si dáme reklamu na originalitu, tomu fakt neuvěříte. Teď ale Mika, take it easy.

Daša s hitem Austin, s vámi Hit Radio City a je to tady, lidé český. Blíží se nám další volby. V České republice se pořád volí. Furt někdo někam volí, furt někdo někam kandiduje. To znamená, že lidé, které jste v životě neviděli, pravděpodobně vám najednou začnou slibovat hory dorly, černý les. No prostě klasika, smějou se na vás na billboardech jako Joker, když se směje na Batmana. 9. a 10. října nás čekají nejen v Praze komunální volby, ale taky první kolo voleb do Senátu. A teď inspirace od našich sousedů. Městský zastupitel v Německu ohlásil swingers party na radnici. Jo, takže setkání párů za účelem nových intimních zážitků. Jo, to zní dobře. Jako pardon, ale to je kampaň. Takhle se to má dělat. Jako hotové dálnice slibují všichni. Ale tohle je úplně jiný kalibr. Já bych to zvážil tady. Fakt. Swingers party pro všechny. Já vám říkám, že to je zlatý důl na voliče a na hlasy. I důchodci vás překvapí. Ale tam bych raději slíbil i slevu na Viagru.

0: Kapela Jelen a její hit Všude zdejší na Hit Radio City. Mimochodem, tahle parta letos jede v létě jejich největší turné v historii. Mají celkem 20 zastávek v rámci jejich rodinného festivalu a vyráží do všech regionů v republice. Mají toho na seznamu ještě hodně na ten zbytek léta, tak když tak mrkněte na jejich webovky, ještě tam můžete v tomhle létě něco chytnout. Co si budem, je lepší chytit v létě lísky na koncert, než třeba klíště. Tady už pro vás Pink a další hromada hitů, tak hezký podvečer.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Guru Josh projekt na Hit Radio City. No a v Praze se konalo historicky první mistrovství Evropy v hobbyhorsingu. Pokud jste zmatení a nevíte, o co se jedná, hobbyhorsing je sport, kdy jezdci napodobují jezdecké disciplíny, ale s plyšovou hlavou koně na dřevěné tyči. Jo, takhle to je. Hele, nechte toho, jo, můžete mít na to názor, jaký chcete, ale je to regulérní sport a má to oficiální disciplíny, stejně třeba jako parkour s reálnými koňmi. A drazí rodiče, jo, pokud vaše dítě někdy řekne, že chce dělat hobbyhorsing a s tím, jak je to víc a víc populární, je to dost pravděpodobné, musíte to brát za ten lepší konec. Je to levnější, než aby po vás chtěli reálného koně. To jako upřímně, jo. Navíc se plyšový kůň na tyči vejde v pohodě do skříně. Tohle s Jurášem nezvládnete. Aniž bych chtěl teda podceňovat vaše skříně.

0: Smith a jeho Be All Right na Hit Radio City. No a nový týden nám přinese do vysílání zpátky naši soutěž Nepoužitelní.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Je to tak, každý všední den v naší odpolední show po 15. hodině máte šanci nám dokázat, jak moc jste mimo. A čím víc mimo jste, tím větší je vaše šance na výhru. Máme pro vás 10 otázek, na které my úmyslně chceme 10, ale špatných odpovědí. No a kdo je na konci týdne nejrychlejší, tak pro toho máme speciální cenu. A v novém týdnu na vás čekají vstupenky na letní letnou, kterou budeme rozdávat od pondělí až do pátku. Tak nás nezapomínejte ladit zase od pondělí, kde se vrátí i naše oblíbená show Nepoužitelní.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
0: Ale tady nám pokračuje víkend a s ním taky naše hity a náš playlist. Teďka Lost Frequencies, krásný sluneční podvečer a doufám, že se máte fajn.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Offenbach a Norma Jane Martin, kde jinde než na Hit Radio City. Blíží se nám 18. hodina a to znamená jediné. Balím to, vypínám mikrofon a vy zůstáváte v rukou našich hitů. Zase se tu potkáme příští sobotu po 13. hodině, pokud teda ještě budeme existovat jako pevná skupenství a ne jako výpary ve vzduchu z vedra. Za chvíli tu budou aktuální zprávy a pak třeba Snow Patrol, Mirai nebo David Guetta. Dnešek s vámi trávil Tomáš Kočárník a byl rád. Je divný o sobě mluvit ve třetí osobě, takže na to kašlu. Mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: Latropical!
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
0: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Že by se válka na Ukrajině mohla rozšířit do širšího konfliktu, se obává 57% Čechů. Opačný názor zastává 26%. Největší obavy mají voliči dnešní opozice, za to příznivci vládní SPD se jako jediní převážně eskalace nebojí. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. S chemikáliemi se doma setkáváme častěji, než si uvědomujeme. Patří mezi ně například těkavé látky uvolňované z nábytku a stavebních materiálů, chemické složky v kosmetice a čistících prostředcích nebo mikroplasty. Pokračuje mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Člověk není vystaven jednotlivým chemickým látkám izolovaně, ale jejich kombinacím. I když jednotlivé výrobky splňují zákonné bezpečnostní limity, jejich společné působení může představovat vyšší zátěž. V chemii, na rozdíl od matematiky, může 0 plus 0 plus 0 dát v součtu 7.
0: Jak se chránit a mnohem více je teď možné zdarma najít v Výručce domácnost bez chemie na webu D-testu. Spojené státy provedou první testy vesmírného protiraketového štítu Golden Dome do konce letošního roku. Zkušební lety jsou plánovány na rok příští. Na vývoj prvních prototypů satelitní zbraňové technologie americké ministerstvo obrany vyčlenilo 3,2 miliardy dolarů. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Čeká nás slunečný den s letními teplotami. Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem 22.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: děti a rodiče. A taky prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Čtvrtek 20. srpna od 16 hodin Ladronka. A úplně zdarma. City Picnic s Vitrarium City. Festival, který se vejde na deku.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Zažijte Zoo Praha jinak.
4: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
3: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
4: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
0: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Akava! Prázdninový festival Karla Maye v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Maye zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
1: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
2: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hey. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.